0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Až mi zítra ráno v 5 ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v 5 přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju. A co

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

ceno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Môj Bože, krásno, tak, že...

slyšíte, je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Znám milión blištivých měst, v nich milión dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj,

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: 4 ráno, nebo víc. Sem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že si pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

ať, tak ať, nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám uletí, v duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Koby. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlá.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.